0: Hezký den, přátelé, vítám vás u nové epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí. Petře, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Tak vy mě ještě můžete doplnit, já jsem vás představil jako předsedu Federace židovských obcí, ale vy jste také.
1: Já jsem i předseda židovské obce v Olomouci a vlastně původně jsem, nebo napřed jsem byl předsedou židovské obce v Olomouci a potom později jsem se stal předsedou Federace židovských obcí v České republice.
0: Tak, aby jsme to měli kompletní, takže dělali jsme si tady trošku srandu z toho, že sedíte na dvou židlích, za což vy se ale nestydíte a rozhodně to zmínit můžeme. Já se na úvod zeptám, co vy a fotbal vůbec?
1: Já fotbal? No nic moc, jako. Já jsem byl na Sigmě možná tak jednou nebo dvakrát jako v životě a vlastně dívám se jako na repre, když hraje v televizi, to je tak jako... To je jako můj maximum, no.
0: A nikdy jste nehrál třeba, kromě ne, možná někdy tělocviku nebo za barákem?
1: Tak jako možná jsem někdy koupil do balonu, ale můj syn, než by to hrál nějak profesionálně a hraje tady, myslím, prostě z nějaký okres, jako takže ho to baví.
0: A víte, proč se na to ptám?
1: No, vy se zajímáte o fotbal.
0: To je taky pravda, ale když jsem si vlastně hodil...
2: Ano. Jasně.
0: Vaše jméno do Google, tak vlastně váš jmenovec Petr Papoušek, tak to byl fotbalista libereckého Slovanu. A já to mám vlastně úplně stejně, protože mám jmenovce, který jsme Lukáš Krbeček, je ode mě starší a taky to byl fotbalista. Takže se s ním pomyslně peru v rámci Google a toho vyhledávání, tak vlastně stejná paralela mě napadla u toho, když jsem si hodil do vyhledávače v rámci přípravy na dnešní rozhovor vás. Tak jenom jestli jste se s ním už někdy setkal, třeba, že se vás na to někdo ptal, nebo došlo třeba i k záměně.
1: Ne, nepotkal jsem se s ním nikdy, ale vím, že na Google tam vyskakou, jako vím, že fotbalista Petr Papoušek existuje a že k záměně teda nedošlo.
0: Záměně nedošlo. A vy jste staronovým předsedou, jestli to tak můžu nazvat, já jsem se tak dočetl v jednu z článků. Změnila se vlastně vůbec federace v rámci toho vašeho působení a těch let, když máte teďka to porovnání?
1: Tak určitě se do určité míry změnila. Já jsem předsedou už od roku 2012, vlastně zvolený po čtvrté už nic takového. A vlastně dělají se jinačí aktivity, taky se obměnil lidé, kteří tam pracují na té federaci a také musíme reagovat na to, jak se mění ta situace židovské komunity v České republice, takže určitě částečně samozřejmě zůstaly ty věci stejné a částečně se to změnilo.
0: Abychom vůbec představili tu židovskou kulturu, protože samozřejmě pro některé diváky a posluchače to může být neprozkoumané teritorium a vlastně možná vůbec ta kultura jako celek. Tak jaké třeba akce a festivaly vy pomáháte vlastně udržovat tu židovskou kulturu v rámci České republiky?
1: Tak my jako federace jsme vlastně zastřešující orgán, nebo jsme jedna z 18 registrovaných církví, takže my nemáme přímo členy jako fyzické osoby, ale součástí federace jsou organizace, jako jsou židovské obce, potom přidružené organizace, což jsou většinou spolky, které združují lidi z židovského vyznání. Takže vlastně my se zabýváme tím, že se snažíme koordinovat tu činnost těch organizací, vystupujeme vůči státu, zastupujeme židovskou komunitu nebo v zahraničních záležitostech, ale organizujeme také svoje aktivity vlastně pro ty členy těch židovských obcí a těch spolků, například letní tábory nebo různá setkání, jako je třeba Limut pro rodiny s dětmi, vzdělávací akce a tak dále.
0: Věnujete se, předpokládám, také ochraně vůbec toho židovského dědictví a té historie, tak dá se tam hovořit třeba o nějakých konkrétních věcech, které třeba podnikáte, anebo by se třeba chtěl i směrem do budoucna?
1: Jo, určitě. Tak některé ty židovské obce nejsou tak finančně silné, nebo nemají ty možnosti, aby se mohli starat o ty svoje objekty, takže vlastně co se týká ochrany toho kulturního dědictví, tak máme pod sebou synagogy a hřbitovy po celé republice. Máme i projekty, kdy vlastně se snažíme renovovat ty projekty a naplňovat potom je nějakou činností nebo aktivitou. Měli jsme i granty z Evropské unie, například projekt 10 hvězd, kdy se vlastně 10 hvězd po celé republice renovovalo a tento projekt běží dál. Takže vlastně se snažíme tímto způsobem pečovat o ty objekty, které by chátraly, ale je jich tolik, že většinou těch peněz je málo, tak je to neustálý boj vlastně s prioritami, kam ty peníze investovat.
0: A kdybyste měl třeba zmínit nějaká místa, která jsou důležitá pro uchování té židovské kultury v České republice, napadnou vás na první dobrou?
1: Tak samozřejmě Praha je základ, ale Praha je samostatné místo pro sebe, kdy v Praze funguje židovské muzeum a jsou tam významné synagogy z historického hlediska, tam žili významní rabíni, takže vlastně ta Praha je důležitá, ale pak jsou místa jako u nás třeba na Moravě Mikulov, Holešov nebo i tady v Prostějově, kde žili významní rabíni, nebo jsou tam významné objekty, kde vlastně v dnešní době se stává i, že ten turismus například různých chasidských odvětví, to znamená těch ortodoxních židovských komunit, tak pořádá takzvané jarcajty, nebo se vrací na ty místa těch významných rabínů, a teďka nedávno proběhl jeden v Holešově. Takže jsou místa, která jsou důležitá i tady u nás na Moravě.
0: A kdybyste se měl zamyslet a měli bychom si představit tu situaci, že by si český národ mohl vzít něco z té izraelské kultury a té natury, tak nebo to možná i toho způsobu života. Co by to bylo v tom dobrém slova smyslu, že bychom se třeba mohli vlastně přiučit nějaká vlastnost nebo charakterový rys?
1: Jo. Tak co se týká toho židovství, tak a v minulosti, a doufám, že i dnes, vždy bylo důležité vzdělání. Jo, že vlastně bylo důležité umět číst a psát, protože to souviselo samozřejmě s tím náboženstvím, člověk, aby mohl se aktivně působit v tom židovství z náboženského pohledu, tak musel samozřejmě umět číst, musel, aby se mohl vzdělávat. A v tom židovství na to vzdělání byl důraz od nepaměti. A to vlastně je také možná jednou z těch důvodů, proč potom, když přišla revoluce, tím myslím industriální, a Židé vyšli z get, to znamená v tom středověku byli neměli svobodu pohybu a museli žít v určitých jenom uzavřených místech, tak byli připraveni na to se vlastně na tom trhu jako podílet a být úspěšní. Takže myslím si, že to vzdělání je to, co v tom židovském, z toho historického pohledu je bylo důležité.
0: Vy když mluvíte o té historii, je třeba nějaká věc, která by měla být v rámci židovské kultury a té její historie více třeba reflektována, který se vám zdá, že je třeba možná trošku opomíjený, přehlížený, nebo se mu nevěnuje třeba takový důraz, jaký v rámci té kultury a té historie právě židovské má?
1: Mm-hmm. Těžko říct, protože jako v 90. letech vlastně po revoluci byl takový velký boom zájmu o toho židovství, v dnešní době už je to trošku jiné, ale z mého pohledu často to může být jenom, že ten zájem je povrchní, že vlastně se neví o těch vlastně, co Židé vlastně doopravdy, jak žijí, jakým způsobem, a je to jenom nějaký povrchní zájem. Často je to také zkresleno tím, že když lidé řeknou Žid, tak si představí prostě člověka s pejzami v klobouku, že vousatého, a Židé jsou lidé, kteří žijí různými způsoby života, nejenom tím ortodoxním životem náboženským, ale můžou žít vlastně ortodoxním životem podobným, ale vypadají úplně normálně jako ostatní lidi a nejsou vizuálně automaticky s tím židovstvím spojení tím, jak vypadají. A občas prostě je určitá stereotypizace prostě toho židovství podle těchto obrázků, což vlastně si myslím, že není moc dobře. No.
0: A liší se třeba i nějaké židovské tradice, které jsou v České republice a jinde po světě v zahraničí?
1: No samozřejmě, jak Židé během toho času, jak žili v různých zemích, tak samozřejmě ta jejich kultura se prolínala. Základně rozlišení je na aškenáští Židé a svaračtí Židé. Ti aškenáští jsou tady z té centrální Evropy. To znamená, že se tam liší jak třeba části bohoslužeb, nebo se i liší způsoby tradice jídla a oblékání a další věci. Takže vlastně určitě, když přijdete do židovské komunity třeba v Itálii nebo v Jižní Americe, nebo do Izraele, anebo dál, tak můžete vnímat to, jakým způsobem ti lidé byli ovlivněni tím místem, kde vlastně žili. A zajímavé je to, když přijdete potom do Izraele, tak jak se Židé stěhovali po vzniku státu Izrael do Izraele, tak vlastně tu svoji kulturu si přinášeli s sebou, že? Takže tam máte ten mix toho všeho z celého světa, no.
0: A vy, kdybyste si mohl vybrat třeba setkání s nějakou historickou postavou, tak byl by to někdo konkrétní, s kým byste se třeba chtěl potkat z židovského původu?
1: Nad tím jsem teda nepřemýšlel, nemám nikoho vybraného, no.
0: V řádku, vy to mám tak napadlo u toho lidě.
1: Tak samozřejmě jsou jako Maimonides a tak dál, to jsou učenci, kteří jako ve středověku tady byli důležitou součástí toho vývoje a toho náboženského směru, ale nepřemýšlel jsem o tom.
0: Jaké jsou vůbec aktuální výzvy vlastně židovských obcí? Vy jste předsedou, tak v rámci České republiky, když se teďka vrátíme zpátky do naší země, co vás teďka čeká aktuální témata a výzvy? No.
1: Tak bohužel, jako samozřejmě po tom teroristickém útoku z toho 7. října, tak i u nás cítíme, že prostě ta situace se změnila celosvětově pro židovskou komunitu, takže na jednu stranu je to asimilace, nebo je to vlastně budoucnost té židovské komunity v rámci udržení své vlastní identity, to znamená, že hodně komunit záleží po tom, jak jsou silné, bojují s tím, že ta asimilace prostě probíhá tak rychlým způsobem, že za dalších desítky let ta židovská komunita tady nemusí existovat, takže i u nás jako bojujeme s tím, že dochází k té asimilaci a my se snažíme o to, aby to bylo co nejmenší, nebo aby jsme podporovali tu židovskou identitu do budoucna. Jenom můžu říct, že třeba můj děda, který vlastně přežil Osvětím koncentrační tábory, tak bylo zajímavé, že když já jsem jako začínal pracovat pro tu židovskou obec, tak on mi řekl, a Hitler přeci jenom vyhrál, protože za 30 let tady nikdo nebude, za 20, 30 let tady nikdo nebude, jo, jakože vlastně, že odejdou ti přeživší a pak odejdou ta druhá generace a už nebude nikdo, kdo by je nahradil, protože ty lidi nebudou mít zájem, nebo se to, nebo vymizí. Takže to se ještě nestalo, naštěstí. Ale takový pohled na to měli někteří členové té generace, kteří přežili. Takže vlastně na jednu stranu se snažíme, bojujeme, aby ta židovská identita nebo aby ta komunita tady měla pokračování. Pak jsou to samozřejmě bezpečnostní záležitosti, které řešíme v dnešní době, což jsou spojené s tím, co jsem říkal, že došlo k nějakému teroristickému útoku, který vlastně ovlivňuje bezpečnostní situaci židů po celém světě, nebo ta situace na Blízkém východě, takže tím se zabýváme intenzivně a samozřejmě růstem antisemitismu, ale jsou to pro nás jako důležité body, ale pro nás je zásadní, aby ta židovská komunita měla prostě pokračování. No.
0: Já předpokládám, jak jsou samozřejmě v České republice i ty regiony, tak byste zmínil, že Praha to je stát ve státě, a možná ještě Brno bude asi velkým regionem, ale jak se liší právě tyhle ty velké a silné oproti těm, kde třeba těch členů není tolik, jsou to menší regiony v rámci České republiky, možná nějakých jako cípků, tam si myslím, že budou znatelné rozdíly.
1: To jsou určitě. A v dnešní době existuje 9 židovských obcí v České republice, nedávno jich bylo 10, jedna zanikla. A z toho 7 je v Čechách a 3 jsou na Moravě. A samozřejmě ty komunity, myslím si, že samozřejmě Praha je Praha, to je samostatně potom druhá největší a nejaktivnější je Brno, které se opravdu snaží. My jsme třetí v Olomouci a pak jsou jako další komunity, ale některé jsou velice pasivní a některé bojují i s finančními prostředky, ale bojují samozřejmě s tou členskou základnou, že většinou musíte mít v té malé komunitě, kde třeba je 50-60 lidí jenom, tak pokud nemáte někoho aktivního, kdo doopravdy to chce někam posunout nebo táhnout, tak samo se to nestane. Jo. Takže na druhé, jako v tom konečném důsledku jako chybí lidi, že nejsou lidi, kteří by do toho chtěli jít, nebo je zajímají to posunout někam nebo pomoct s tou aktivitou v té židovské obci. Takže většinou Když jsou dobré projekty nebo jsou lidi, tak většinou ty peníze se potom nakonec seženou nějakým způsobem, ale pokud tam není nikdo aktivní, tak ta obec z Komína vlastně potom zaniká, jak se to stalo teďka v Ústí nad Labem.
0: Mimochodem, jaké jsou vlastně hlavní zdroje financování těch obcí?
1: Tak těch obcí, těch samostatných je to většinou... A jsou to majetky, které byly restituovány, to znamená, hodně obcí to pronajímá ty majetky, to znamená, když byly schopné ty organizace restituovat majetek, který samozřejmě byl někdy ukraden dvakrát napřed nacisty a potom komunisty, tak pokud ty organizace byly úspěšné, neuměly možnost restituovat nějaký majetek, tak mají svoje příjmy většinou, že se starají o ten majetek. A právě některé ty komunity, některé ty obce mají nějaký majetek a některé nemají vůbec žádný, a ty jsou samozřejmě na tom složitější, mají to složitější, tak potom jsou závislé na různých grantech. My jako Federace židovských obcí je nějakým způsobem ještě finančně podporujeme. Máme nějaké peníze z odluky státu a církví, která vlastně byla v roce 2012. I když to jako pro nás z našeho toho konečného hlediska nebyla úplně výhodná pro nás, ale prostě byla to dohoda všech církví s státem a vlastně od té doby se my všichni připravujeme na to, že jednou, protože ty peníze pomalu klesají, ty co stát jako posílá církvím na podporu, to je minulý příspěvek na činnost, nebo je to příspěvek na činnost, který skončí 2029, pak je nějaká náhrada za nevydaný majetek, která skončí v roce 2042, která jako nějakým způsobem inflačně roste, ale vlastně celý ten balíček ho nenahradí to, co podle původního zákona jako Federace židovských obcí dostávala v pravidelných platbách, jako vlastně na platy duchovních. No, takže ty obce ještě dostávají nějaké peníze vlastně přes nás od státu a snažíme se přerozdělovat něco, co nám zůstane, ale je to do budoucna to bude složitější pro ty obce, které nemají vlastně nějakou stabilní základnu toho svého vlastního majetku. No.
0: A existují ještě nějaké vlastně nedořešené ty restituční nároky, které třeba ještě přišly až opravdu do té současné doby?
1: Jo. Tak teďka zrovna se tam řeší jedna kauza v Brně, kdy tam je barák, velký barák na Kolišti, což byl dům, byla to židovská radnice vlastně postavená židovskou obcí v Brně a byl to významný dům, který potom byl zabaven nacisty a potom vlastně po válce sice byl vrácen té obci, ale byl dlouhodobě obsazen policií a dalšími orgány později a nějakým způsobem byl zvláštním způsobem převeden do majetku státu a vlastně židovská obec v dnešní době usiluje o to, aby ten stát to vrátil, byly u toho nějaké soudy, které nedopadly úspěšně z nějakých důvodů a v dnešní době je vlastně aktivita, aby ten stát to vrátil. Běží další soud u ústavního soudu, nebo ne u ústavního soudu, to já chci říct, teď nevím, kterého, já přesně neznám.
0: Kterého ze soudu?
1: Běží na určení vlastnictví a vlastně my jednáme se státem, aby uznal to, protože ten barák je vybídlený, je prázdný už 25 let, nikdo ho nepoužívá a myslím si, že by bylo správné, aby byl vrácen.
0: A vy jste v úvodu zmiňoval, že samozřejmě ty problémy s tím financováním, vlastně staráním se třeba i o ten majetek je téma, které je aktuální a chtěl bych se zeptat, jestli vy vlastně vůbec máte možnost nějakým způsobem spravovat, ať už jsou to ty hřbitovy, synagogy a vlastně řeknu ty signifikantní věci, které v rámci obce nebo té židovské kultury se nachází na území České republiky.
1: My se snažíme zhánět peníze, kde se dá vlastně, jo? Protože máte různé, granty od ministerstva kultury, od krajů, od měst případně, protože samozřejmě, když ten objekt sídlí v nějakém městě, tak i to město má zájem, aby nějakým způsobem fungovalo, nebo aby bylo v dobrém stavu. Pak jsou zahraniční granty různé, Evropská unie, nebo jsou granty, které jsou zaměřené na údržbu hřbitovů, vybudování ohradních zdí. Takže vlastně my se snažíme získávat ty peníze od různých zdrojů. Máme taky náš nadační fond Zecher na federaci, který vlastně se snaží schraňovat peníze a potom investovat do takovýchto objektů. A pro nás je důležité, když ten objekt sídlí třeba v malém městě nebo v malé vesnici, v malém městě, tak aby našel nějaké uplatnění. Vždy je důležité, aby tam byla nějaká místní organizace, buď to město nebo nějaký spolek, který, protože Židé tam už nežijí, že v těchto místech. Ale ten objekt tam je, tak aby ten život toho objektu byl naplněn. To znamená, aby se tam udávaly kulturní akce, koncerty, výstavy nebo nějaké vzdělávací akce. Takže vlastně my se snažíme s tím pomáhat, ale je důležité, aby jsme měli nějakého partnera v tom místě, který ten objekt chce využít například. Samozřejmě musí to být nějaká synagoga nebo rabínský, když je to hřbitov, tak je to hřbitov, tam se jenom stará, aby prostě nepadala zeď, aby byl posekaný. Jo.
0: A vy jste zmiňoval, že je aktuálně 9 tedy židovských obcí, kdybychom to měli přepočíst na členy, tak kolik bychom, na jaké číslo bychom se dostali?
1: Jo. No, řekněme tak 2800 lidí, je to 2000 až 3000 lidí, největší obec je samozřejmě v Praze, tam má kolem 1800, 1500 až 1800 podle toho, jak počítáte ty členy. Brno má více než 300 členů, my tady v Olomouci máme 140 a pak to klesá. Nejmenší byla to Ústí nad Labem, která měla kolem 40 členů a ta zanikla. Nebo je teďka vlastně v procesu jako zániku, nebo už jako formálně už je ještě úplně nezanikla, ale už vlastně je, dá se říct, že brzo.
0: Je to otázku času.
1: Jo. Ale samozřejmě žije v České republice mnoho Židů, kteří nejsou součástí židovských komunit, nebo jsou členové. A to číslo nikdo neví, někdo může říct 10 tisíc, někdo řekne 15 tisíc, ale to doopravdy nevíme. Zajímavé je, že v posledním sčítání obyvatelstva se k tomu židovství přihlásilo plus minus těch 3 tisíce něco více členů. Jestli si to nepletu teďka přesně, ale určitě víme, že i tady v Olomouci například my víme, nebo známe některé obyvatelé Olomouce, kteří by mohli být členové židovské obce, ale prostě nejsou z různých důvodů, takže to stejné je po celé České republice. No.
0: Já jsem se díval, když se přesuneme za hranice v rámci Chronicle of Philanthropy, že Židé žijící v Americe, ve Spojených státech, jsou poměrně štědrými dárci. A tam vlastně vyplývá, že asi třetina z 50 top donátorů tak jsou vlastně židovského původu, a přičemž jde vlastně tvoří jenom 2% celkové americké populace. Tak poměrně zajímavý údaj, já jsem si ho tady proto poznačil. A čím si myslíte, že to je zapříčiněno? Je to nějaký vzorec? Třeba dá se tam najít nějaká...
1: Určitě, tak když si přečtete i Bibli nebo Starý zákon, tak tam se dávaly desátky, takže vlastně v tom židovství jako je docela silně zakořeněno, když jste potom úspěšný, takže prostě máte dávat na dobročinnost. A to se děje v té Americe, že se dá ti lidé, kteří jsou opravdu úspěšní a vydělali si peníze, tak dávají na dobročinnost jak na ty židovské záležitosti, tak dávají i na celkově projekty, které nesouvisí s židovstvím. Takže ta dobročinnost je doopravdy silně zakořeněná. Samozřejmě tady u nás je to trošku poškozeno tím komunismem a tím vývojem a v té Evropě celkově to donátorství je o získávání těch finančních prostředků je složitější, ale v Americe to funguje velice dobře a i v Izraeli. Jako když přijdete třeba do Izraele, tak na hodně univerzitách nebo na hodně místech máte cedulky, jako kdo všechno na to daroval, takže to je budova tady tohoto člověka a toho člověka, že prostě on dal peníze na to, aby se postavil například další budova na nějaké univerzitě. A my se snažíme samozřejmě také získávat finanční prostředky ze Spojených států, protože máme například nadaci, která se jmenuje American Friends of Czech Jewry, aby případně lidé, co žijí v Americe a mají předky, kteří pocházejí z České republiky, tak aby měli možnost darovat peníze do České republiky na projekty, které se dějí tady a mohli si to odečíst z daní, takzvaně podle ve Spojených státech. No.
0: Ano, daří si vám tady nacházet takové lidi?
1: Daří, ale chtěli bychom si úspěšnější teďka právě, že děláme branding, jakože to bude mít jak svůj web, ta nadace a bude to mít jako svoje logo a tak dále, takže chceme to trošku jako mít víc profesionální. No.
0: Myslím si, že ruku v ruku, ruce s tím jde i téma vlastně mladých lidí. Zajímalo by mě, jestli existují třeba i nějaké překážky, které v rámci mladých a nové generace mohou třeba představovat překážku právě v rámci toho býti součástí té židovské kultury.
1: Tak určitě, především v dnešní době, kdy po těch útocích jako hodně někteří lidé, ne říkám, že všichni, někteří na druhou stranu s tím nemají problém, ale si dávají najevo, že jsou židovského původu, tak se nechtějí identifikovat s být židé z důvodu, že by na ně mohlo být nahlíženo různým způsobem. A většinou to záleží na té rodině, jo? Protože ta rodina nějakým způsobem vychovává ty děti a tak dále, když my jsme rádi, když ti lidé chodí do těch organizací nebo jezdí na letní tábory židovské, anebo případně do Izraele, ale těžko to nahradíte, když v té rodině prostě není zájem o to nějakým způsobem to židovskou jde to předávat, nebo aby ti lidé měli o to aspoň nějaký elementární pocit a měli o to zájem. Takže vlastně ti potom jsou organizace jako Česká unie židovské mládeže, která vlastně sdružuje tyto lidi a mají nějakou možnost se vyjádřit svobodně a být součástí podobné skupiny lidí, ale v těch malých městech, kde ty organizace jsou slabší, tak to je samozřejmě složitější. Potom, když ti lidé odcházejí, ti mladší odchází do těch větších měst nebo do Prahy nebo i do zahraničí, tak to samozřejmě mají jednodušší, ale určitě do určité míry někteří vidí jako překážky v tom, že se nechtějí být identifikovaní jako židi.
0: A existuje třeba nějaký předsudek, se kterým se setkáváte pravidelně, opakovaně, možná třeba i nějaký mýtus, můžete to pojmout, budete chtít, ale něco, co vás...
1: Tak jejich samozřejmě plno, jako základní, to jsou konspirační teorie, že Židé mají plno peněz, vládají banky a já jsem se s ním samozřejmě setkal jako i od nějakých známých, jako ve svém životě, že prostě mají představu ty lidé, že prostě, že jsme bohatí, že prostě přehazujeme vidlema peníze, no vidlema se v době přehazují peníze, že prostě přehazujeme peníze, jo, a že prostě nemáme s tím žádný problém, ale opak je realitou, takže vlastně ty předsudky jsou z historického hlediska, jsou v některých lidech zakořeněny hodně. Zajímavé je, když třeba jsem byl někdy ve škole, tak když se potom zeptáte těch žáků, jako jak vlastně vypadá Žid, jestli někdy viděli Žida, tak řekli, že jako ve skutečnosti, tak řekli, že ne, že. Ale mají představu, což jsou vlastně někdy ty obrázky toho chamtivého Žida s těmi penězi, tak to je takový ten základní, jako že kontrolabanka peníze, to je ten základ, který v dnešní době bohužel pořád existuje a je podporovaný různými konspiračními teoriemi, hodně z Ruska, to je financováno, jako jsou různé kanály, které my jako všemi sledujeme, my vydáváme i výroční zprávu o projev antisemitismu v České republice a tam to je krásně vidět. No.
0: A jaký je vlastně účel vůbec tady těch dezinformací a nepravd?
1: No tak určitě účel je vytvořit nějaké povědomí o tom židovském národu. Vždycky v minulosti bylo to, že musíte mít vytvořit nějakého nepřítele, jo, který vlastně může za všechno. A když někdo za to může na všechno, tak tu zlobu těch lidí můžete směrovat jiným cílem, můžete je lépe ovládat. Jo. Takže z toho historického hlediska, když se podíváme samozřejmě na nacisty, na Hitlera, tak ten to dovedl do dokonalosti, ale komunisté v tom dál pokračovali. Jo. Teďka je krásná výstava v Brně, v Brněnském muzeu o antisemitismu během vlastně komunismu a to krásně ukazuje, jak vlastně ta komunistická propaganda vykreslovala toho židovského nepřítele, tenkrát samozřejmě sionistů spojeného se Západem, jo, Izrael a tak dál. A v dnešní době ty konspirační teorie přenášejí vlastně ty stejné obrázky, co byly tenkrát, přenáší do dnešní reality a vytváří a provazují to na ten palestinsko-izraelský konflikt, na ten Blízký východ a vlastně ukazují to v podobném ražení. No.
0: Velice zajímavé, no, to co říkáte. Přiznám si, že mě to možná ani na první dobro nenapadlo, ale samozřejmě, když to takto potom rozvedete, tak chápu vlastně ty motivace. A no, myslíte si, že třeba právě podobné výstavy, tak jak jste zmiňoval, třeba teďka tu brněnskou, jsou ta místa a ty akce, které vlastně mohou té veřejnosti ukázat, to dejme tomu i tu realitu z toho historického pohledu?
1: No určitě, já myslím si, že to výstava je výborná, možná se dostane i do Olomouce, uvidíme. Jako zase na druhou stranu vzdělání je to nejdůležitější, je třeba o těch věcech mluvit a já si myslím, že je důležité chodit třeba do škol, těch základních a existují různé projekty, kdy vlastně školy nebo učitelé se vzdělávají o těchto tématech v Židovském muzeu v Praze nebo v památníku Terezín, což je vlastně státní instituce, která spravuje terezínské ghetto nebo ten

0: nebo začal hajlovat, tak bylo jasné, že tento člověk je identifikovaný jako antisemita. V dnešní době už vlastně roste spíš ten levicový antisemitismus, který je spojen s tím konfliktem na Blízkém východě. Jsou ty konspirační teorie, které jsou živené propagandou, jak jsem řekl, z Ruska. Takže vlastně určitě se to posouvá, posunulo se to směrem do těchto sfér, které jsme dřív tady neměli a bohužel to je dnešní realita. No.
1: Já tak nahlas se vlastně zamýšlím v tento moment, jakými nástroji a jak efektivně se vůbec dá bojovat právě proti těm dezinformacím, to, o čem vlastně zmiňujete.
0: To už strašně složité. Jako samozřejmě ten fact-checking, kdy celkově proti dezinformacím, že se vlastně i hned reaguje na to, že tato zpráva je vlastně falešná, jenže v dnešní době sociálních sítí se to šíří takovou rychlostí, že když zareagujete, tak už vlastně ti lidi si udělali názor a vnímají to jako pravdu nebo jako realitu. Takže je to strašně složité a ty algoritmy těch sociálních sítí vlastně umožňují to, že takové zprávy se šíří velice rychle a lidi na to reagují, takže není to jednoduché. Já na to nejsem odborník, jako všichni by chtěli bojovat proti, nebo je to důležité, si myslím, jako nějakým způsobem bojovat proti těmto věcem, ale vlastně to také boj proti větrným mýlům, takže spíš ta důležitá stránka je na to, aby lidi byli vzdělaní, aby byli schopni jako nějakým způsobem uvažovat, kriticky myslet, aby když se na něco podívají, když něco uvidí na internetu, na síti, tak aby prostě přemýšleli o tom, vlastně, kdo to napsal, proč to napsal, jakým způsobem to napsal, aby prostě byli schopni nějakým způsobem sami přemýšlet o tom, co se děje kolem nich a měli svůj vlastní názor, který nebude nějakým způsobem ovlivněn těmito věcmi. No.
1: Je tohleto kolorit, který se opakuje i v našich sousedních státech, řeknu po celém světě, nebo je to, dejme tomu, doména tady Evropy, nebo možná střední Evropy?
0: To se děje po celém světě. Jako já si myslím, že vlastně pro židovskou komunitu Česká republika je ještě velice dobrou, skvělou zemí, jo, ale když se podíváme, protože když teď mluvíme o naší komunitě, ne o těch dezinformacích obecně, tak já myslím, že dezinformace obecně jsou problém po celém světě, ale co se týká o toho antisemitismu, tak samozřejmě, když se podíváme na západ, tak ta situace je mnohem horší. Je to také spojeno v některých místech jako s tou muslimskou komunitou, která tam žije, s tím extremismem. A je to určitě, ten svět je složitý v dnešní době velice, no.
1: Já jsem si poznačil také červenou středu, což je vlastně iniciativa. Možná bych vás poprosil jenom, jestli byste vlastně popsal, co je smyslem právě této iniciativy.
0: No, červená středa se snaží upozorňovat na vlastně věřící lidé, kteří jsou nějakým způsobem perzekováni díky své víře. Takže ta červená středa je to vlastně event jednou za rok a my na tom spolupracujeme s Českou biskupskou konferencí a s Komunickou radou církví a je to velice důležitý projekt, protože v dnešní době vlastně věřící lidé můžou být perzekováni v různých místech díky své víře a také vlastně v tom minulém eventu tam byl důraz na to, že se vybírali peníze dokonce na děti, kteří by chtěli mít bar mitzva nebo bar mitzva v Izraeli a jejich rodiče byli v Izraeli prostě nějakým způsobem zatažení do toho konfliktu a oni neměli finanční možnosti na to. Takže to jsme byli velice rádi, že ty ostatní církve nás podpořili tady v tom a během té červené středy se na to vybíralo.
1: Je to nějaký konkrétní den, který je v kalendáři, nebo se to vždycky volí tak nějak, jak to třeba vychází?
0: Je to konkrétní den, ale on to řeší tajemník na federaci a já přesně ten den, nechci si vymýšlet, nevím přesně, který to je den teďka z hlavy, ale kdyby tady byl Michal Plíšek, tajemník federace, tak vám to řekne. No.
1: Jak nám to řekne, určitě. Vlastně v rámci tady tohohle z toho tématu, ve kterých zemích je vlastně těžké býti Židem, protože ono se to liší určitě. Vy jste říkal, že vlastně Evropa, možná střední Evropa, Česká republika je na tom velmi dobře, ale jsou určitě kouty na světě, kde to naopak tak příjemné není.
0: Tak

0: samozřejmě jsou extrémní místa, kde ještě žijí velice malé minority židovské, jako je třeba v Iránu, jo, ale to jsou fakt jako většina těch židů měla možnost utéct, nebo byla vyexpedována. Izrael je v té době přijmul, myslím, z těch arabských zemích, takže jsou místa, jakože vím, že v Iránu žijou nějaké desítky židů a je to velice, velice složité pro ně, ale myslím si, jakože jsou místa, kde už to není jednoduché i na tom západě, jako v Paříži, v Berlíně, v některých místech, kde doopravdy židé nechtějí být identifikováni, že jsou židé, a to znamená, že nenosí třeba na krku jako Magen David židovskou hvězdu, ale jenom v různých místech těch měst. Já neříkám, že vlastně všude je to stejné. I ve Spojených státech vlastně tam v některých těch místech jako ti lidé pociťují ten růst antisemitismu, který dříve necítili před pár lety. Takže v té západní Evropě doopravdy v některých těch městech, už třeba z Malmé ve Švédsku, jo, tam byla docela aktivní komunita, tak prostě ta komunita odešla, jo, že ti lidé se vystěhovali a odešli někam jinam, nebo se odstěhovali do Izraele, takže jsou místa, kde to doopravdy již není moc příjemné být židem, no.
1: A když jsme vlastně za hranicemi, zvolením bych tomu zůstal, zajímalo by mě, jak se vůbec česká židovská obec staví k tomu konfliktu na Blízkém východě.
0: Tak my určitě stojíme za Izraelem, to musím říct, jako židovská obec celkově se snažíme podporovat Izrael. Ten konflikt je velice složitý, právě že takové to jednoduché řešení neexistuje a nikdy existovat nebude, a v dnešní době je problém v tom, že vlastně ty extrémní pohledy nebo ty extrémní názory na ten konflikt vyvolávají to, že lidé nejsou schopni o tom se bavit normálně na normálních základech a bavit se o konkrétních faktech a doopravdy jako diskutovat o tom konfliktu. Takže vlastně, co já vnímám jako problematické, a to není jenom ten izraelsko-palestinský konflikt, to máme celkově, že vlastně ta společnost v dnešní době není schopná, je víc radikalizovaná jak z jedné strany, tak z druhé strany, a není schopná se reálně bavit o těch problémech, i když jsou vlastně strašně, strašně složité. Jo. A takže to vnímám jako problém, je, že i u nás v České republice prostě jsou extrémy, neříkám, na obou dvou stranách. Jako, jo. A vlastně ta protiizraelská retorika, nebo ti lidé, kteří doopravdy se tím zabývají a jsou na tom extrémním vlevo, tak doopravdy nejsou schopni žádné diskuze, a je to vlastně ideologie a propaganda čistá, no, což nás jako mrzí. Já teď nedávno to zažil i pan premiér v Brně, nevím, jestli jste to zaregistroval, jo, takže to s tím souvisí, že ti lidé vlastně nechtějí ani se bavit normálním způsobem, ale je to nějaká jejich ideologie a propaganda. No.
1: Myslíte, že to má z dlouhodobého hlediska nějaké řešení, nějakou reálnou cestu, jak to řešit?
0: Opravdu nevím, to jako já bych byl samozřejmě rád, já jsem původně jako jsem byl zastánce dvoustátního řešení, když v dnešní době to je otázka, jestli vůbec něco takového je možné. Plno lidí, kteří vlastně byli v tom izraelském spektru, když jste nalevo, to znamená, že jste jako pro mír, myslím levicově zaměřený, a pro lidi, co vlastně byli tímto způsobem zaměření, tak změnilo po 7. říjnu jako názor, a celá ta, jako ta izraelská společnost je taky traumatizovaná, je tam plno problémů, ta demokracie je tak, jak každá demokracie, jako i u nás je složitá, a vlastně ti partneři na té druhé straně tam jako v dnešní době neexistují, kteří by měli nějaký zájem o budování nějaké budoucnosti. Jako na té izraelské straně je to taky složité. Takže já tuto chvíli jako nevidím nějaké jednoduché řešení, které přijde během pár let. Jo. To je běh na dlouhou trať a uvidíme, no. Já doufám, já bych byl rád, kdyby vlastně ty arabské země byly více involved, jak se říká anglicky, aby byly více zainteresovány s tím, že by si taky trochu chtěli více spálit prsty na tom konfliktu, jo? Protože nikdo nechce si moc spálit prsty, protože ono to není jednoduché. To znamená, kdyby třeba, teď si vymýšlíme, kdyby prostě ty arabské země tam poslali nějaké mírotvůrce jako jednotky do té Gazy, které by střežili jako v uvozovkách bezpečnost, aby prostě to teroristické hnutí se tam dál bylo odzbrojený třeba nebo něco takového, jo, a převzali by tam nějakou kontrolu. To já si teďka vymýšlím, jo, ale to je zřiště snu, jo, že by oni tam, protože v tu chvíli, kdyby tam poslali svoje lidi, tak oni by tam začali umírat, že, jako, a samozřejmě měli by problém u sebe doma, i takže to by se mi třeba líbilo, kdyby nějaká taková možnost byla. Izrael by na to samozřejmě musel přistoupit a tak dále, ale to jsem se teďka tady jako vybájil a nic takového není na stole, no.
1: A vy jste byl v Izraeli, nebo nějak pravidelně třeba dostáváte se tam i ať už pracovně, soukromně, kdy třeba naposledy, jak jste vnímal vůbec tu situaci tam?
0: No, minulý rok jsem tam byl třikrát, vlastně jsem tam byl pracovně, většině tam najezděn tam na setkání nebo tak je to samozřejmě jinačí, než to bylo dva roky předtím a ta situace se pořád vyvíjí. Já jsem tam žil i v roce 92-2000, tam jeden rok studoval, takže jsem tam vlastně jako byl mnohokrát v Izraeli, když jsem tam žil 10 měsíců. Jako samozřejmě život jde dál a lidi normálně fungují, ale je to válečný stav do určité míry, nebo byl to válečný stav, teďka zase ta válka byla obnovená, takže není to nic příjemného, ale na druhou stranu vlastně ti lidé musí fungovat dál, jako nedá se nic dělat a je to samozřejmě složitější a také je vidět, že tam jezdí méně lidí, jako z turistického hlediska, že prostě tam cítíte něco jiného. No. Když jsem nebyl za covidu, tak jsem to zažil, jako kdy to bylo, jako hotely byly města duchů, a v dnešní době to je také složitější, že ty lidé tam, když teďka vlastně lety byly obnoveny, ale jednu dobu lítal jenom během těch největších bojů, a když Hezbollah ještě, byla válka s Hezbollahem, tak vlastně tam lítali jenom izraelské aerolinky, nikdo jiný, no.
1: A jak vůbec česká nějaká komunita židovská využívá třeba možnost té takzvané alie, to znamená přestěhování právě do Izraele, to třeba je, v který se moc často nevidí, anebo je to naopak něco, co se třeba pravidelně opakuje?
0: No, musím říct, že ta alie je velice malá nebo nízká z České republiky, většinou jsou to lidé, kteří se přestěhují z hlediska nějakých náboženských důvodů, nebo že prostě chtějí žít plnohodnotnější náboženský život, což vlastně v Izraeli jim to umožňuje než tady u nás, takže je oproti ostatním zemím je velice, velice nízká, bych řekl. Jednu dobu například byla velice vysoká z Francie, kdy lidé opravdu odcházeli, nebo z další zemí ze Spojených států, ale od nás České republiky je velice nízká. I když vlastně z historického hlediska během Československu, tak Československé židovství bylo velice sionistické přes vznikem izraelského státu, tak tady byly aktivity, které jako směřovaly k tomu, že lidé se připravovali, že se tam přestěhují a že budou budovat ten stát. Ale v dnešní době to alia není moc holká. No.
1: A inspirovala vás třeba nějaká osobnost právě izraelská? Vás osobně, ať už zase z historie nebo nějaká současná persona?
0: Nemám žádnou takovou osobnost, to ne. Ale jsem rád, že jsem tam žil ten rok a strašně na tam jezdím a jsem se tam velice rád. No.
1: Jak je to vůbec s nějakou židovskou identitou u té nejmladší generace? To si myslím, že je samozřejmě téma, které se logicky bude rozvíjet i směrem do budoucna. Tak jak to vnímáte vy tady ten mezigenerační dosti?
0: Tak určitě, jak jsem říkal, záleží na jedné straně na rodině, ale potom na druhé straně, když ti lidé od mládí byli v nějakých aktivitách, chodili na tu obec nebo jezdili na letní tábory a potkávali se na různých akcích se svými vrstevníky, tak vlastně to v těch lidech zůstane a ta židovská identita je součástí jejich vlastní identity a určitě ta mladší generace má jinačí problémy nebo řeší jinačí problémy z hlediska toho, jak ten svět je v dnešní době, v jakým stavu je a jakým způsobem vlastně to ovlivňuje i jejich samotné. Takže my se snažíme spolupracovat s židovskou nejmládeže a snažíme se s nimi řešit jejich problémy, ale občas samozřejmě tam ty generační rozdíly existují i v té židovské komunitě. No.
1: Souvisí s tím třeba i ty vzdělávací programy, o kterých byste vlastně mluvil v úvodu našeho povídání. Je to taky vlastně součást toho programu pro třeba tu mladou nastávající generaci. Je důležité se třeba identifikovat i s některými těmi historickými milníky.
0: No my, jak jsem říkal, máme třeba projekt pro rodiny s dětmi, kdy vlastně tomu říkáme remote, nebo to je mezinárodní projekt, který je realizovaný v České republice, kdy se vlastně lidi sejdou na jednom místě a oni sami vytvářejí ten program, jsou tam různé přednášky, workshopy a jsme rádi, když tam vlastně ty rodiny jezdí s dětma, kde je program i pro ty děti a pro ty rodiče, s tím, že vlastně ty děti jsou pospolu a nějakým způsobem se zakládá ta jejich židovská budoucnost, dá se říct. Takže vlastně jako samozřejmě ty projekty jsou důležité. Myslím si, že jich málo proto, aby ta komunita byla silnější do budoucna, ale zase není to tak jednoduché, protože my pracujeme s určitým počtem lidí a ten počet lidí není velký, takže záleží vždycky v těch organizacích, jak tam mají někoho toho aktivního, jak jsem to říkal na začátku. Jo? Pokud tam máte člověka, který vlastně o to má zájem a chce, třeba má svoje vlastní děti a myslí si, že se musí něco dělat, protože když se nic dělat nebude, tak ta budoucnost bude složitá. Takže když ten člověk tam je aktivní a snaží se vytvářet nějaké programy nebo něco dělat pro ty svoje děti nebo ty děti i ostatních, tak to má nějakou budoucnost, ale pokud se někdo takový tam nenajde, tak asi těžko, když tam jednou za měsíc přijedete a něco uděláte, tak se tam nic moc nestane. No.
1: A rád bych se ptal také na židovskou kuchyni. Je to něco, co je v Česku vnímáno jako třeba nějaká exotika, nebo je to běžnou součást?
0: Jo. Tak samozřejmě jako otázky na košer jídlo jsou velice časté a jsou jako zajímavé. Jako často je to utkvělá představa, že když je to košer, tak je to zdravé. To bych jako chtěl říct, že to určitě tak není. Jako jo. Že to znamená, košer to znamená, že to je rituálně podle pravidel jako čisté nebo v pořádku. A samozřejmě ta košer strava má svoje specifika a jsou různé tradice v různých těch komunitách, vlastně co to jídlo představuje, ale to základní, takže jsou různé košer kuchařky a tak dále, samozřejmě v té minulosti ty základy byly třeba husí sádlo a kačení sádlo a takové věci, které v dnešní době jako, protože samozřejmě vepřové není košer, takže to vepřové sádlo se jako samozřejmě nepoužívá v košer kuchyni nebo nikdy se nepoužívalo. Takže to jsou ty ingredience, které v dnešní době moc nejsou k dostání. My taky samozřejmě, když chcete se košer stravovat, tak musíte mít jenom košer maso. To znamená, že tady u nás většinou moc, nebo v dnešní době minimálně dochází k porážkám košer masa, to znamená jako košer porážkám, aby to maso bylo košer, tak všechno je importováno ze zahraničí, takže ta cena je taky tomu odpovídá, ale v dnešní době jako vlastně není problém, když se člověk chce stravovat košer, tak už s tím nemá problém. Existují košer seznamy, košer produkty a samozřejmě základem toho košer stravování to je, že se odděluje maso a mléko, že nejíte maso a mléko společně a z toho masa to jsou jenom ty zvířata, která jsou povolená, takže ten základ jsou jako z těch malých, jako jsou to kuřata, kachny, kačeny a potom je to hovězí, což je nejvíce tak jako dostupné tady u nás. A tak, jak jsem říkal, že se odděluje to mléčné a masové, tak samozřejmě důležité, jako tam jsou takové triky, že když třeba máte jogurt a v tom je, já nevím, barvivo, jahodový jogurt a je v tom barvivo E120, tak my víme, že to jsou prostě nadrcený broučci, že to je vlastně červený barvivo, který je jako živočišné, to znamená, že to je, jsou to osušený jako červený broučci, takže vlastně v tu chvíli ten košer, ten jogurt se nestává, stává se nekošer, protože je tam zamíchaná jako vlastně ta živočišný produkt s tím mléčným dohromady. Jo. Takže je tam mnoho niancí a je to celá věda, dá se říct. No.
1: Říká Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí. Petře, já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste si našel čas a dorazil sem k nám za námi do studia. Když než úplně skončíme, tak já vám pro vás takový malý dárek, mám tady takové naše červeno-bílé ponožky, tak ty prosím přijměte jako poděkování za to, že jste byli tady a máte nějakou vzpomínku na dnešní rozhovor. Tak já vám popřeju samozřejmě hodně štěstí v rámci pracovních vizí, které jste nám prezentoval na začátku našeho rozhovoru, tak já budu určitě sledovat vaši práci a taky výsledky, budu vám držet palcem. Samozřejmě doufám, že se ještě někdy v budoucnu uvidíme a že o vás uslyšíme.
0: Díky moc, ponožky se hodí, to nám.
1: Tak, nezbývá než se rozloučit také s našimi diváky a posluchači, přátelé, mějte se krásně, děkujeme, že jste vydrželi až do konce dnešního rozhovoru, no a my se na vás budeme těšit zase příště s dalším inspirativním hostem. Do té doby se mějte hezky, ahoj.
2: Rádio Metropole uvádí podcast Hana jede.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc? Jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu A týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, například David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér jim dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do Olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři. S naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Všední den.
1: Berani, umíte se odprezentovat v tom nejlepším světle, být si pozor na to, co a jak si přejete. Blíženci, hvězdy s vámi mají velké plány. Raci, dnešek bude ve znamení duševní očisty. Lvi, klidně na sebe můžete mít přemrštěné nároky. Pany, zapomeňte na stereotypy. Váhy, pokud možno, naslouchejte zkušenějším. Štíři, posilujte svůj imunitní systém. Střelci, na všechno se snažíte hledět pozitivně. Kozorozi, zkuste vykročit ze své komfortní zóny. Vodnáři, vsaďte na své myšlenky a zaznamenáte úspěch. A co mi ryby, určitě by nám prospělo trochu víc toho jarního sluníčka.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Prachov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července.

0: se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Přinášíme vám zprávy. Ústavní stížnost v kauze Vidkun. Ex-hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil podal stížnost proti svému odsouzení v kauze. FT si vyslechl za podplácení v souvislosti s úniky z policejních spisů podmínečný a peněžitý trest. O stížnosti ještě ústavní soud nerozhodl. Další dva aktéři, podnikatel Ivan Kyselý a ex-policista Karel Kadlec, stížnost zatím nepodali, ale zvažují ji. Kauza postavená na odposleších z olomouckých kaváren a restaurací vypukla v roce 2015. Píše o tom Deník N. Past na brigádníky. Testování bankovních aplikací může skončit vězením. Policie varuje před inzeráty, které nabízejí odměnu za testování bankovních aplikací. Zájemci mají za úkol založit si účet a napsat recenzi a pak předat podvodníkům přístupové údaje k novému kontu. V jednom případě takto naletělo 400 lidí. Předáním přístupu k účtu umožní brigádník podvodníkům legalizovat výnosy z trestné činnosti. Brigádníkům pak hrozí trestní stíhání. Varuje předtím policie.
0: Sport.
3: Zápasovou přípravu před mistrovstvím světa mají v plánu čeští fotbalisté. 31. května odehrají přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová asociace. Mistrovství světa ve fotbale začne 11. června.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Který si dá jaro krátkou pauzu. Čekáme znatelně chladnější počasí. Během dne se dostaneme maximálně na 10 stupňů Celsia. Občas se mohou objevit i slabé přehánky. Pronostika nám ale říká, že pokud je v máji vlhko a chladno, bude vída na dno. Ve středu čekáme nadále převážně oblačno a teploty do 13 stupňů.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená strana.

0: prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
6: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: 30 rokov na scéně. No Name O2 Arena.
11: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Random flashback.

jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc? Jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu A týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá, a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty. Všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
5: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem

0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
1: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme. Do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
10: Rádio Metropole.
11: Olomouc 92 a Závřeh 105.8 FM.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Je úterý 12. května. Divadelní fanoušci už vyhlížejí 29. ročník festivalu Divadelní Flora Olomouc. Pořadatelé připravili 60 programových prvků. Desetidenní přehlídka začne tento pátek a uvede představení s umělci z 9 zemí. Podrobnosti na webu divadelniflora.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové pracoviště mají přeroští úředníci. Město slavnostně převzalo zrekonstruovanou budovu EMOS na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, která bude novým magistrátem. Od druhé půle května se sem začne stěhovat 120 úředníků. V novém sídle přerovského magistrátu za 352 milionů korun se sjednotí roztříštěné úřady a bude tu moderní zázemí pro občany. Veřejnost může do nového sídla přerovského magistrátu nahlédnout v rámci dne otevřených dveří tento čtvrtek.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 letech? Na tom se zatím tripartita nedohodla. Vláda a odbory se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho kritizují.
4: My samozřejmě budeme stropovat věk odchodu do důchodu, to jsme slíbili, máme to v program prohlášení vlády, budeme to dělat v roce 2028 právě s náročnými profesemi, protože s tím věk odchodu do důchodu souvisí. Zaměstnavatelé samozřejmě tlačí na to, aby ten věk odchodu do důchodu byl vyšší, my tomu rozumíme, proto budeme čekat na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů u náročných profesí.
3: Říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
1: Sport.
3: Postup do druhého kola vybojoval na tenisovém challengeru v Tunisu hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. V prvním kole přemohl na antukovém kurtu Švýcara Berneta po setech 6-1 a 6-2. Vítězství dobil za hodinu a 8 minut.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Proč je super, že pořádně zapršelo? Tak je proto, že máme auta kompletně umytá od pilu a nemusíme furt lítat do myčky. Víme, jak bude. Dnes proměnlivá, většinou velká oblačnost, jen místy lokální přehánky, teploty do 13 stupňů Celsia, východ slunce 5.11 a západ ve 20.24.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Na Moravě v úterý ráno jezdíme bez vážných nehod, což je pecka. Policii vidíme na Olomoucku, v Kroměříži, také v Hulíně. Víme, jak se jezdí tady? Více právě teď. Dobré ráno, silniční kontrola. Tuhle větu můžeme právě slyšet od policejních hlídek mezi Olomoucí a Prostějovem u Vrbátek, také v Kroměříži na Velehradské u Hřbitova nebo v Hulíně na Záhlinické u Domu zdraví. A poruchané vozidlo čeká na pomoc na Blanensku mezi obcemi Křtiny a Jedovnice. Za volantem sledujeme nehody, hlídky i silničáře a v úterý ráno hrajeme i ve vaší káře.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Všední den. Berani, umíte se odprezentovat v tom nejlepším světle, být si pozor na to, co a jak si přejete. Blíženci, hvězdy s vámi mají velké plány. Raci, dnešek bude ve znamení duševní očisty. Lvi, klidně na sebe můžete mít přemrštěné nároky. Pany, zapomeňte na stereotypy. Váhy, pokud možno, naslouchejte zkušenějším. Štíři, posilujte svůj imunitní systém. Střelci, na všechno se snažíte hledět pozitivně. Kozorozi, zkuste vykročit ze své komfortní zóny. Vodnáři, vsaďte na své myšlenky a zaznamenáte úspěch. A co mi ryby, určitě by nám prospělo trochu víc toho jarního sluníčka.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: A to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
5: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
6: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.

0: XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Než jde o čas, jsou Švýcaři profíci, ale hokejový šampionát teď ukazuje, že vteřina na ledě je delší než čekání na víkend. Sledujeme ty nejlepší světové týmy s přesností švýcarských hodinek, abys věděl o každém gólu jako první. Ladíš Rádio Metropole, tvůj hokejový servis právě startuje.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Wenn ich springt, ist kein Tscheche. Hop, hop, hop.
3: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Víte, co znamená tahle věta?
2: Wenn ich springt, ist kein Tscheche. Hop, hop, hop.
3: Možná to zvládnete vydedukovat. Správnou odpověď prozradíme už za pár vteřin. A teď další zajímavosti před hokejovým šampionátem, který startuje už v pátek. Víte, že letos se bude hrát jen ve dvou městech? Celkem 64 zápasů hostí Curych a Fribourg. A právě Fribourg je obrovská rarita. Se svými 40 tisíci obyvateli je nejmenším pořadatelským městem moderní historie mistrovství světa. Pro představu, Fribourg ve Švýcarsku je zhruba velký jako náš Přerov. Takže si představte malé švýcarské město, úzké uličky, hory kolem a najednou se tam sjedou tisíce hokejových fandů z celého světa.
2: Hop, hop.
3: A je jen na nás, abychom Švýcary pobláznili a naučili je pořádně fandit. Třeba takhle.
2: Hop, hop, hop.
3: Ano, správně. Takhle se ve Švýcarsku řekne, kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop.
2: Very springt is oka dolča. Hop, hop, hop.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Maltas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Maltas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července.

0: Kupte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
2: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
3: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
4: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
5: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Šetři data, nehledej Wi-Finu.
8: Jsme s tebou na FM vlně. Jsme s tebou na FM vlně. Prostě naladíš a jedeš.
9: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Je úterý 12. května. Novou halu pro míčové sporty připravuje Olomouc. Vzniknout má v Nemilanech. Architektonická studie zamíří v nejbližších týdnech na městskou radu a projekční příprava začne v zápětí. Stavba haly se odhaduje na roky 2028 a 2029. Vyroste naproti fotbalovému hřišti v Nemilanech a má řešit nedostatek kapacit pro míčové sporty. Píše o tom Deník.
0: Nejlepší rychlé zprávy.
3: V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměřížska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelán Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 3 desetiletí svého působení v čele obce a dozvíme se i, jak je Kroměřížsko bezpečné pro cyklisty.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novotou září v Kroměříži kašna na Milíčově náměstí. V posledních letech již nemohla být ani napuštěna, protože protékala, nyní je opravená a má nerezovou vanu a funguje.
4: Těleso kašny bylo původně jenom z betonu. Nám se podařilo jej obnovit z kvalitního pískovce a do kašny umístit taky nerezovou vanu. Tím pádem jsme odstranili obrovský problém, který kašna do té doby měla, to je protíkání.
3: Řekl pro web města starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. Do budoucna poznáme elitní řemeslníky. Vláda schválila zavedení mistrovských zkoušek, které mají od ledna 2027 oficiálně potvrzovat nejvyšší úroveň řemeslné praxe. O zkoušku je zájem. Návrh zavedení zkoušek nyní posoudí parlament.
0: Sport.
3: Jaké dopady bude mít šokující vtrhnutí fanoušků fotbalové Slavie na trávník před koncem derby se Spartou o víkendu? Disciplinárka Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt. Připomeneme, že Slavia vyhrávala 3-2 a její fandové vběhli na hřiště a napadli hráče Sparty. Slavii hrozí kontumační porážka, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Radio Metropole. Na sebe.
5: Proč je super, že včera a v noci pořádně zapršelo? Tak je proto, že tráva a kytky na našich zahrádkách, to všechno poroste jedna radost, bez zalévání, bez práce. A navíc za pár dní můžeme do lesa vyrazit na houby. Víme, jak bude dnešní teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia, proměnlivá většinou velká oblačnost a jen místy lokální přehánky.
1: Radio Metropole za volantem.
5: Policie v Olomouci, také ve Valmezu a dopravní trable na D1 u Vyškova, také v Mohelnici. Víme, jak se jezdí tady. Policejní majáčky kontrolují řidiče rychlíky na kraji Olomouce u kempu Krásná Morava, také na obchvatu Olomouce u OMV ve směru na Mohelnici a další hlídka na kraji Valmezu na Rožnovské. Pozor na poházené kusy pneumatiky na 227. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Brno a porouchané vozidlo stojí pod Mohelničákem na příjezdu od Moravské Třebové do Mohelnice u Podolí. Jeďte s námi opatrně a bez pokut.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: tam, kde je to nejvíc potřeba, a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz, a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 12. května a dorazil první ze tří ledových mužů, pan Krác. Narozeniny slaví zpěvačka Debbie a také herec Rami Malek, který si před 7 lety skvěle střihnul Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Na dnešek připadá Mezinárodní den ošetřovatelek, jako vzpomínka na Florence Nightingale, která v 19. století založila první zdravotnickou školu pro dívky. My tady zdravíme všechny ošetřovatelky i zdravotní sestřičky, tedy i Toničku z básníků.
2: Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG a co byste řekl? Měl ho tam.
1: A je vaše úterý 12. května. Zdravé, veselé a plné hudby přeje vaše věrné Moravské rádio.
0: Metropole právě dnes.
3: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
7: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
12: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
13: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
14: Posloucháš? Radio Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V Olomoucké Plech aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc? Jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu a týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzl, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do Olomoucké Plech arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty. Všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
0: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.

0: Live.
1: Radio Metropole.
0: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Už tu jsou pro vás další zprávy. Kolik stojí oběd v restauraci? V Olomouci je to podle Edenred Restaurant Indexu levné. Olomouc si drží pozici jednoho z nejlevnějších krajských měst pro obědy. V dubnu 2026 tu průměrná útrata činila méně než 180 korun. Česko však zažilo v ceně obědů zlom. Průměrná útrata za polední menu v České republice poprvé v historii pokořila hranici 200 korun. Ceny rostou tempem zhruba korun na měsíčně. Nejdražší jsou obědy v Praze v průměru za 226 korun.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Proměnou projde část knihovny v Blansku. Zmodernizuje se dětské oddělení, dostane nové vybavení a prostor se rozčlení podle věku. Kvůli úpravám se oddělení uzavře od půlky června do konce letních prázdnin, informuje web Blanska. Záchranná brzda na ceny pohonných hmot. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který umožní vládě v mimořádných situacích omezovat ceny paliv až na 12 měsíců. Opatření reaguje na zdražování benzínu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě.
1: Sport.
3: Mannschaft extraligové hokejové Olomouce rozšíří nový obránce. Kohouti oznámili příchod beka Petra Gevízeho. 33-letý obránce hrál naposledy za Mladou Boleslav, kde v poslední sezóně odehrál 49 utkání s bilancí 4 asistencí a 1 gólu.
0: Radio Metropole, to na sebe.
4: Proč je super, že pořádně zapršelo? Tak je proto, že máme auta kompletně umytá od pilu a nemusíme furt lítat do myčky. Víme, jak bude. Dnes promědlivá, většinou velká oblačnost, jen místy lokální přehaňky, teploty do 13 stupňů Celsia, východ slunce 5.11 a západ ve 20.24.
0: Radio Metropole za volantem.
4: Policie v Olomouci, na dálnici, na Mohelnici, také v Lipníku a dopravní trable na D1. Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídky spolu odhalujeme v Olomouci u kempu Krásná Morava, také na 253. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Unčovic nebo v Lipníku na Hranické ulici u školy. Porouchané vozidlo stojí na 212. kilometru D1 kousek za Vyškovem ve směru na Brno u Holubic a silničáři dneska makají na 244. až 253. kilometru D1 u Kojetína, pohybují se ve směru na Přerov na zpevněné krajnici. Za volantem sledujeme provoz, hlídky i silničáře a také v úterý hrajeme i ve vaší káře.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie. You're my spicy.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července, Park Michalov a skvělá muzika. Richard

0: Masa vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

Ryby-raky, ryby-raky, majdelový, tak pojď taky. Je tu další díl Majdelový ryby, podcastu, ve kterém vytahuju z rybníčku české mladé hudební scény úlovky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Tentokrát si posvítíme na popfolkový kousek s názvem Země bez země od zpěvačky a songwriterky Christy Hernandez. Není to tak dlouho, co tahle interpretka začala tvořit české texty. V létě představila EPčko Pauza na Cígo, teď přichází se singlem Země bez země. Jak sama autorka říká, píseň by se dala popsat jedinou větou. Ty si budeš žít ten svůj netečný život dál, ale aspoň že bez země. Tohle naštvání a frustraci můžeme v songu cítit nejen ve slovech, ale i v hudbě a aranži samotné. Jako bychom se skoro mohli dotknout zpěvačky na surového zklamání. Mě osobně pak na songu taky baví hra se slovy Země bez země. Nebudeme to dál protahovat, pojďme si pustit single Země bez země od Christy Hernandez.

kde jsem tě zabil, barev plný ulice, ty socha šedivá, země je bez mě, bude furt kulatá, ale země bez mě.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc

0: to je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
1: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břesce se slaví 750 let.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend Hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Radio Metropole.
6: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
7: Teda skoro na přání.
6: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
8: Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Informace od nás rovnou k vám, jdeme na zprávy. Divadelní fanoušci už vyhlížejí 29. ročník festivalu Divadelní Flora Olomouc. Pořadatelé připravili 60 programových prvků. Desetidenní přehlídka začne tento pátek a uvede představení s umělci z 9 zemí. Podrobnosti na webu divadelniflora.cz. Muž dupal po prodavačce kvůli stanu. Děsivý případ se stal v pátek v Zábřeze u prodejny se sportovním zbožím. 25-letý muž v prodejně vzal stan a odešel bez zaplacení. Vyběhla za ním prodavačka a on do ní strčil, až upadla. Mladé ženě po povalení několikrát silně dupnul na horní část těla a hlavu a v zápětí napadl i další ženu, která se jí snažila pomoci. Obě skončily v péči zdravotníků. Útočník byl v zápětí dopaden. Nyní je ve vazbě. Informuje o tom policie. Konec levných nákupů z Asie. Evropská unie od července zruší výjimku na clo pro zásilky do 150 eur. Celníci nestíhají nápor, každou vteřinu do EU přijíždí asi 180 zásilek z internetu. EU reaguje na zahlcení trhu zbožím z Číny, které tvoří 91% dovozu. Navíc u prověřených balíčků polovina porušuje bezpečnostní pravidla. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
2: Postup do druhého kola vybojoval na tenisovém Challengeru v Tunisu hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. V prvním kole přemohl na antukovém kurtu Švýcara Berneta po setech 6-1 a 6-2. Vítězství dobil za hodinu a 8 minut.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Proč je super, že včera a v noci pořádně zapršelo? Tak je proto, že tráva a kytky na našich zahrádkách, to všechno poroste jedna radost, bez zalévání, bez práce. A navíc za pár dní můžeme do lesa vyrazit na houby. Víme, jak bude dnešní teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia, proměnlivá většinou velká oblačnost a jen místy lokální přehánky.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Blesková doprava z Olomouce, také z D1. Víme, jak se jezdí tady. Nemáte v úterý dopoledne těžkou nohu na plynu? Policie teď hlídkuje v Olomouci na Dolní Novosadské. A o kousek dál je nehoda ve směru na Kožušany u nájezdu na dálnici. Pozor. Další policejní hlídka na 260. kilometru D1 u Kroměříže a policejní dohled hlásíte i na 12. kilometru dálnice z Vyškova na Olomouc u Brodku u Prostějova. Jeďte s námi a podle pravidel.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Radio

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa je, že sa radovať smie.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
7: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.

0: XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Posloucháš? Radio Metropole.

0: na 9 večer po setmění. Taky vás zveme na Grand Opening Dětský den ve Slovanu Hranice. Už 16. května, tedy v sobotu od 14 do 18 hodin, děti si vyzkouší tenis, čeká je kouzelník a také dětská hitmanie s Elou a Tomem. Vstup je zdarma. Tak vezměte celou rodinu a přijďte si užít odpoledne plné zábavy tuto sobotu Dětský den ve Slovanu Hranice.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
0: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
10: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
11: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
12: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
13: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
14: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
15: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
16: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
17: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
18: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
19: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
1: Rádio Metropole. Metropole. Dopoledne

Podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme nyní na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Novou halu pro míčové sporty připravuje Olomouc. Vzniknout má v Nemilanech. Architektonická studie zamíří v nejbližších týdnech na městskou radu a projekční příprava začne v zápětí. Stavba haly se odhaduje na roky 2028 a 2029. Vyroste naproti fotbalovému hřišti v Nemilanech a má řešit nedostatek kapacit pro míčové sporty. Píše o tom deník.
4: Místní rádio. Místní zprávy.
3: Podíváme se do Přerova. Muzeum Komenského ve čtvrtek otevře výstavu o 50leté historii kina Hvězda. Architektonický unikát ze 70. let vznikl jako moderní městské kino i protiatomový kryt. Lidem v Olomouckém kraji se daří sehnat práci. Nezaměstnanost tu v dubnu klesla o desetinu procentního bodu na 5,2%. Úřady práce v regionu na konci dubna evidovaly 21 405 lidí bez práce. O 698 méně než v březnu. Tři prezidenti v Bratislavě. Hlavy států Česka, Slovenska a Rakouska mají setkání. Soustředí se v Bratislavě na dvě klíčové oblasti. Energetickou bezpečnost a umělou inteligenci ve vzdělávání. Témata proberou během dneška.
4: Sport.
3: Sledujeme play-off NHL v Zámoří. Hokejový útočník Martin Nečas podpořil ve druhém kole vyřazovací části dvěma přihrávkami na gól výhru svého Koloráda 5-2 nad Minnesotou. Colorado tak po zápase ráno našeho času vede sérii 3-1 na zápasy a od postupu do finále západní konference ho dělí jedno vítězství.
0: Radio Metropole, co na sebe.
5: Dneska nám naplno úřaduje první ledový muž Pankrác a dává o sobě vědět pořádným ochlazením. Teploty se odpoledne zastaví na 13 stupních, ale kvůli čerstvému větru nám bude venku mnohem chladněji. V nárazech totiž fouká rychlostí až 55 km za hodinu. Na hřebenech hor se dokonce může objevit i poprašek sněhu. Středeční servác už bude přívětivější. Čekáme polojasno a maximálně 15 stupňů. Ve čtvrtek ale raději vytáhneme deštník. Pršet má na většině území a ojediněle se objeví i bouřky.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Krávy se pohybují na silnici na Olomoucku v obci Hraničné Petrovice. Dáme tady raději nohu z plynu. Odstavené auto komplikuje dopravu na okresní silnici Hulín-Břest. Konkrétně je to na křižovatce s D1. Na místě je i policejní hlídka. Ta na nás čeká taky na D1 na exitu Vyškov Východ. Na stejné dálnici pak stojí taky několik hlídek při průjezdu kolem Přerova. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Máte hlad a kam dneska vyrazíte na oběd? Na Rádiu Metropole víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Na bezmasý oběd můžeme zajít do podniku Koza zůstala celá. Mají tady lilkovou musaku, šišky s mákem nebo tortilu s hraškovým pyré a tofu. Na dobrý oběd zajdou i studenti, plzeňský guláš s knedlíkem, texaské fazole nebo třeba zapečené nudle. To si dáme v menze 17. listopadu. Pochutnat si můžeme taky na indickém butter chicken s rýží nebo na ňocích s kuřecím masem, porkem a smetanou. V baseball pubu na Lascích. V nabídce je i steak z vepřové kotlety s restovanou cuketou a kukuřicí, kuřecí na paprice nebo zeleninový salát s grilovaným hermelínem. To pro nás mají v restauraci Slovanský dům. Tyhle i spoustu dalších poledních meníček najdete na webu semzolomouce.cz. Teď už k vám letí víc muziky, víc energie.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
5: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fére jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
13: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
14: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
13: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
14: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
13: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
15: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
16: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: Koupíte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Když jde o čas, jsou Švýcaři profíci, ale hokejový šampionát teď ukazuje, že vteřina na ledě je delší než čekání na víkend. Sledujeme ty nejlepší světové týmy s přesností švýcarských hodinek, abys věděl o každém gólu jako první. Ladíš Rádio Metropole, tvůj hokejový servis právě startuje.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Fény Sprint is Kočeže, hop, hop, hop.
3: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Víte, co znamená tahle věta?
2: Fény Sprint is Kočeže, hop, hop, hop.
3: Možná to zvládnete vydedukovat. Správnou odpověď prozradíme už za pár vteřin. A teď další zajímavosti před hokejovým šampionátem, který startuje už v pátek. Víte, že letos se bude hrát jen ve dvou městech? Celkem 64 zápasů hostí Curych a Fribourg. A právě Fribourg je obrovská rarita. Se svými 40 tisíci obyvateli je nejmenším pořadatelským městem moderní historie mistrovství světa. Pro představu, Fribourg ve Švýcarsku je zhruba velký jako náš Přerov. Takže si představte malé švýcarské město, úzké uličky, hory kolem a najednou se tam sjedou tisíce hokejových fandů z celého světa.
2: Hop, hop.
3: A je jen na nás, abychom Švýcary pobláznili a naučili je pořádně fandit. Třeba takhle.
2: Hop, hop, hop.
3: Ano, správně. Takhle se ve Švýcarsku řekne, kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop.
2: Wer springt, ist auch kein Deutscher. Hop, hop, hop.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti?

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 12 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Informace od nás rovnou k vám, začínají zprávy. Posun ke stavbě betonového projektu v centru Olomouce. Magistrát vydal stavební povolení pro budovu SEFO. Stavba s výstavními sály v Proluce v Denisově ulici bude prezentovat středoevropské výtvarné umění. Rozhodnutí o stavebním povolení je na úřední desce magistrátu. Na stavbu SEFO uvolnila vláda v roce 2019 zhruba 600 milionů korun, píše o tom ČTK. V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměřížska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelán Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 3 desetiletí svého působení v čele obce. A dozvíme se i, jak je Kroměřížsko bezpečné pro cyklisty.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novotou září v Kroměříži kašna na Milíčově náměstí. V posledních letech již nemohla být ani napuštěna, protože protékala, nyní je opravená a má nerezovou vanu a funguje.
3: Těleso kašny bylo původně jenom z betonu. Nám se podařilo jej obnovit z kvalitního pískovce a do kašny umístit taky nerezovou vanu. Tím pádem jsme odstranili obrovský problém, který kašna do té doby měla, to je protíkání.
2: Řekl pro web města starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. Proměnou projde část knihovny v Blansku. Zmodernizuje se dětské oddělení, dostane nové vybavení a prostor se rozčlení podle věku. Kvůli úpravám se oddělení uzavře od půlky června do konce letních prázdnin, informuje web Blanska.
1: Sport.
2: Nejstarší hokejový turnaj na světě bude letos bez českého týmu. Spengler Cup ve švýcarském Davosu nebude mít zástupce z extraligy poprvé od roku 2015. Loni na něm hrála Sparta. 98. ročník Spengler Cupu je v plánu tradičně v prosinci.
1: Radio Metropole, co na sebe.
4: Jak bude? Teploty se zastavily na 13 stupních a od teď už by se do večera mělo jen ochlazovat. Pozor na nárazy severozápadního větru, ty mohou dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu. Na hřebenech hor může dnes dokonce poletovat i sníh. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 25 minut. Noc na zítřek bude chladná. Při vyjasnění rtuť teploměru klesne k nule, ojediněle až k minus 2 stupňům. Středeční servác přinese polojasno a maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Padlý strom nám může zkomplikovat cestu na Olomoucku na cestě mezi Dolním a Horním Žlebem u Šternberku. Na místě jsou hasiči. Pozor si dáme taky na odstavené auto na krajnici na dálnici D55 na trase Olomouc-Přerov před exitem Velký Týnec. Na policejní hlídky narazíme na D35 na okruhu Olomouce mezi exity Nemilany a Slavonín. Stojí taky v Olomouci u rezortu Krásná Morava. Bezpečnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pestré čtení se Šampánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
14: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme se v Olomouci a velmi se na vás těším.
13: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
15: Radio Metropole.
16: Radio Metro.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 12. května a dorazil první ze tří ledových mužů, pan Krác. Narozeniny slaví zpěvačka Debbie a také herec Rami Malek, který si před 7 lety skvěle střihnul Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Na dnešek připadá Mezinárodní den ošetřovatelek, jako vzpomínka na Florence Nightingale, která v 19. století založila první zdravotnickou školu pro dívky. My tady zdravíme všechny ošetřovatelky i zdravotní sestřičky, tedy i Toničku z básníků.
2: Toničko, doběhnete pro pisaříka, to je náš šofer. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam.
1: Ať je vaše úterý 12. května zdravé, veselé a plné hudby, přeje vaše věrné Moravské rádio.
0: Metropole právě dnes.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Zažít muzea a památky v noci. V Olomouci se koná v pátek muzejní noc. Ve městě a okolí budou otevřené do noci muzea, galerie a kulturní instituce. Zahájení bude v pátek v 18 hodin na náměstí Republiky. Podrobnosti najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz.
1: Nejlepší rychlé zprávy.
3: Dvě dekády šplouchání a zábavy. Prostějovský akvapark v srpnu oslaví 20 let od otevření. Za tu dobu jim prošlo přes 1 000 000 návštěvníků. K jubileu město investuje do výměny tobogánu, skluzavky a modernizace zabezpečení. Píše o tom web report.cz. Kvůli stanu ublížil dvěma ženám. To je šokující případ ze Zábřeha, ke kterému došlo ve čtvrtek u prodejny sportu. 25-letý muž si vzal z prodejny stan za 900 korun a bez zaplacení odešel. Vyběhla za ním prodavačka. On mladou ženu podle svědků srazil na zem a začal jí dupat do horní části těla a hlavy. Pak se pustil i do ženy, která prodavačce chtěla pomoci.
4: Zápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci. Svého jednání zanechal až v okamžiku, kdy zasáhli další kolem jdoucí a dal se na útěk. Neunikl ale daleko, protože ho zadrželi svědci celého incidentu a předali policistům, kteří ho převezli na služebnu. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku a starší byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
3: Říká k případu policejní komisařka Miluše Zajícová. Muž je už ve vazbě a hrozí mu i 10 let ve vězení.
1: Sport.
3: Dva fotbalové týmy z našeho regionu dnes uvidíme v akci v nadstavbě první ligy. Ve skupině o záchranu dnes hrají ve třetím kole na domácím trávníku fotbalisté Zlína proti Teplicím a Slovácko proti Baníku Ostrava. Obě utkání začínají v 17:30.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Teploty dnes narazily na strop u 13 stupňů a dál už budou jen klesat. Obloha zůstává zatažená na hřebenech nad 1200 metrů, může padat dokonce i sníh. Noc na zítřek bude mrazivá, při vyjasnění rtuť teploměru spadne až na minus 2 stupně. Zítřek zůstane chladný s maximem 15 stupňů. Biozátěž je pro dnes i zítra na svém nejlepším stupni.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Odstavené auto na Krajnici nám u Olomouce komplikuje dopravu na sjezdu z D46 na D35. Podobnou situaci máme na D35C na okruhu Olomouce u letiště ve směru na Lipník. Odstavená dodávka stojí taky na D46 na 9. kilometru na trase Olomouc-Vyškov. Policijní hlídky stojí na D1 na exitu Hulín Západ. To bylo krátké dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí.
6: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
15: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
16: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
17: Břez se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břez se slaví 750 let.
18: Posloucháš?
19: Radio Metropole.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V Olomoucké plecharéně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc? Jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu a týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzl, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do Olomoucké plechareny a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři. S naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Už tu jsou pro vás další zprávy. Kolik stojí oběd v restauraci? V Olomouci je to podle Edenred Restaurant Indexu levné. Olomouc si drží pozici jednoho z nejlevnějších krajských měst pro obědy. V dubnu 2026 tu průměrná útrata činila méně než 180 korun. Česko však zažilo v ceně obědů zlom. Průměrná útrata za polední menu v České republice poprvé v historii pokořila hranici 200 korun. Ceny rostou tempem zhruba korun na měsíčně. Nejdražší jsou obědy v Praze v průměru za 226 korun. Záchranná brzda na ceny pohonných hmot. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který umožní vládě v mimořádných situacích omezovat ceny paliv až na 12 měsíců. Opatření reaguje na zdražování benzínu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Konec levných nákupů z Asie. Evropská unie od července zruší výjimku na clo pro zásilky do 150 eur. Celníci nestíhají nápor, každou vteřinu do EU přijíždí asi 180 zásilek z internetu. EU reaguje na zahlcení trhu zbožím z Číny, které tvoří 91% dovozu. Navíc u prověřených balíčků polovina porušuje bezpečnostní pravidla. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
3: Manšaft extraligové hokejové Olomouce rozšíří nový obránce. Kohouti oznámili příchod beka Petra Gevízeho. 33-letý obránce hrál naposledy za Mladou Boleslav, kde v poslední sezóně odehrál 49 utkání s bilancí 4 asistencí a 1 gólu.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Dneska nám naplno úřaduje první ledový muž Pankrác a dává o sobě vědět pořádným ochlazením. Teploty se odpoledne zastaví na 13 stupních, ale kvůli čerstvému větru nám bude venku mnohem chladněji. V nárazech totiž fouká rychlostí až 55 km za hodinu. Na hřebenech hor se dokonce může objevit i poprašek sněhu. Středeční servác už bude přívětivější. Čekáme polojasno a maximálně 15 stupňů. Ve čtvrtek ale raději vytáhneme deštníky, pršet má na většině území a ojediněle se objeví i bouřky.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava poměrně hladká. Pár minutové zpoždění máme jen v ulici Hodolanská a na třídě kosmonautů. Pozor si dáme taky na policejní hlídku, která číhá v Olomouci v ulici Junácká. Nohu z plynu dáme kvůli odstavenému autu na Krajnici taky na D35 na sjezdu na exitu Nemilany. Opatrně projíždíme taky kolem havárie osobáku na Bruntálsku na cestě 57 mezi městem Albrechtice a Krnovem. Konkrétně na křižovatce s odbočkou na Burkvís. Na překážku na silnici si dáme pozor na dálnici D46 na trase Prostějov-Vyškov, kousek za exitem Brodek u Prostějova. Bezpečnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Pestré čtení se Šampánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
6: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách vám přinášíme pravidelně důležité zprávy. Pojďme se podívat, o čem se píše. I v Olomouci, stejně jako v dalších městech České republiky, se každý rok koná muzejní noc. Ta olomoucká láká na pestrý program, chillzónu i koncerty. Proběhne už v pátek 15. května. Bližší informace nám přináší report CZ. Přerov má nový magistrát, rekonstrukce dala městu moderní sídlo úřadu i nový orientační bod. Moderní sídlo úřadu v samotném centru Přerova symbolicky otevřelo novou kapitolu fungování městské správy. O tom se dočteme na webu Přerova, Přerov.eu. V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměřížska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelan Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 3 desetiletí svého působení v čele obce. A dozvíme se i, jak je Kroměřížsko bezpečné pro cyklisty. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
7: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
8: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
9: 30 rokov na scéně, No Man Boatu Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
11: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
12: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
13: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
0: Radio Metropole.
14: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
15: Teda skoro na přání.
14: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
16: Čistá telepatie.

0: game. Don't hurry too fast while you're still young blood.
1: Rádio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy. It's your house.

0: Metropole.
1: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
2: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme nyní na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Novou halu pro míčové sporty připravuje Olomouc. Vzniknout má v Nemilanech. Architektonická studie zamíří v nejbližších týdnech na městskou radu a projekční příprava začne v zápětí. Stavba haly se odhaduje na roky 2028 a 2029. Vyroste naproti fotbalovému hřišti v Nemilanech a má řešit nedostatek kapacit pro míčové sporty. Píše o tom deník.
4: Místní rádio. Místní zprávy.
3: Podíváme se do Přerova. Muzeum Komenského ve čtvrtek otevře výstavu o 50leté historii kina Hvězda. Architektonický unikát ze 70. let vznikl jako moderní městské kino i protiatomový kryt. Lidem v Olomouckém kraji se daří sehnat práci. Nezaměstnanost tu v dubnu klesla o desetinu procentního bodu na 5,2%. Úřady práce v regionu na konci dubna evidovaly 21 405 lidí bez práce. O 698 méně než v březnu. Tři prezidenti v Bratislavě. Hlavy států Česka, Slovenska a Rakouska mají setkání. Soustředí se v Bratislavě na dvě klíčové oblasti. Energetickou bezpečnost a umělou inteligenci ve vzdělávání. Témata proberou během dneška.
4: Sport.
3: Sledujeme playoff NHL v Zámoří. Hokejový útočník Martin Nečas podpořil ve druhém kole vyřazovací části dvěma přihrávkami na gól výhru svého Koloráda 5-2 nad Minnesotou. Colorado tak po zápase ráno našeho času vede sérii 3-1 na zápasy a od postupu do finále západní konference ho dělí jedno vítězství. Konečný výsledek má sobotní derby pražských S ve fotbalové první lize. Po úterním jednání disciplinárky Ligové fotbalové asociace je rozhodnuto, že Slavia Praha prohrála kontumačně 0-3. Je to trest za šokující chování jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu při vedení Slavie 3-2 vběhli na hřiště a začali dělat výtržnosti. Slavia navíc odehraje příští 4 domácí utkání bez diváků a dostala pokutu 10 milionů korun. Nicméně dál je v čele tabulky.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Teploty se zastavily na 13 stupních a od teď už by se do večera mělo jen ochlazovat. Pozor na nárazy severozápadního větru, ty mohou dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu. Na hřebenech hor může dnes dokonce poletovat i sníh. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 25 minut. Noc na zítřek bude chladná. Při vyjasnění rtuť teploměru klesne k nule, ojediněle až k minus 2 stupňům. Středeční servác přinese polojasno a maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Lidi pomalu začínají jezdit z práce a tak můžeme na některých místech počítat s hustější dopravou. V Olomouci je to v ulicích Hodolanská, Pavlovická, Velkomoravská nebo třeba třída kosmonautů. V Přerově můžeme mít silnější provoz v ulicích Velká Dláška, Komenského a Polní. V Prostějově nám hlásíte, že je frekventovaná ulice Dolní. Nohu z plynu dáme kvůli bouračce nákladňáku s osobákem taky na Zlínsku na výjezdu z Lípy ve směru na Zádveřice Raková. Projet je možné, ale opatrně. Tohle byla naše doprava, teď už posíláme další várku hitů.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole.

Ryberaky, majdelový, tak pojď taky. Je tu další díl Majdelový ryby, podcastu, ve kterém vytahuju z rybníčku české mladé hudební scény úlovky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Tentokrát si posvítíme na popfolkový kousek s názvem Země bez země od zpěvačky a songwriterky Christy Hernandez. Není to tak dlouho, co tahle interpretka začala tvořit české texty. V létě představila EPčko Pauza na cígo, teď přichází se singlem Země bez země. Jak sama autorka říká, píseň by se dala popsat jedinou větou. Ty si budeš žít ten svůj netečný život dál, ale aspoň že bez země. Tohle naštvání a frustraci můžeme v songu cítit nejen ve slovech, ale i v hudbě a aranži samotné. Jako bychom se skoro mohli dotknout zpěvaččina surového zklamání. Mě osobně pak na songu taky baví hra se slovy Země bez země. Nebudeme to dál protahovat, pojďme si pustit single Země bez země od Christy Hernandez.

kde jsem tě zabil, barev plný ulice, ty socha šedivá, země i bez země, bude furt kulatá, ale země bez země.

0: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
2: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.

0: CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá baláda.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
3: Radio Metropole.
8: Taneční rádio z Olomouce.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: S naším rádiem neznáte slovo nuda, co podnikat dnes anebo tento týden? Víme, další tipy pro vás máme právě teď. Moravské divadlo Olomouc dneska hraje operu Nabucco od Giuseppe Verdiho od 19 hodin. Olomoucký letňák ve čtvrtek promítá klasiku Vesničková středisková. A v pátek tady bude muzikál Moulin Rouge. Ten je v rámci Olomoucké muzejní noci zdarma. Už v pátek v letňáku od 8:45 večer. Po setmění taky vás zveme na Grand Opening dětský den ve Slovanu Hranice. Už 16. května, tedy v sobotu od 14 do 18 hodin, děti si vyzkouší tenis, čeká je kouzelník a také dětská hitmanie s Elou a Tomem. Vstup je zdarma. Tak vezměte celou rodinu a přijďte si užít odpoledne plné zábavy tuto sobotu dětský den ve Slovanu Hranice.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě. Jo, určitě. Určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
6: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas. Mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
8: Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Informace od nás rovnou k vám, začínají zprávy. Posun ke stavbě betonového projektu v centru Olomouce. Magistrát vydal stavební povolení pro budovu SEFO. Stavba s výstavními sály v Proluce v Denisově ulici bude prezentovat středoevropské výtvarné umění. Rozhodnutí o stavebním povolení je na úřední desce magistrátu. Na stavbu SEFO uvolnila vláda v roce 2019 zhruba 600 milionů korun, píše o tom ČTK. V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměřížska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelán Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 3 desetiletí svého působení v čele obce a dozvíme se i, jak je Kroměřížsko bezpečné pro cyklisty.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novotou září v Kroměříži kašna na Milíčově náměstí. V posledních letech již nemohla být ani napuštěna, protože protékala, nyní je opravená a má nerezovou vanu a funguje.
3: Těleso kašny bylo původně jenom z betonu. Nám se podařilo jej obnovit z kvalitního pískovce a do kašny umístit taky nerezovou vanu. Tím pádem jsme odstranili obrovský problém, který kašna do té doby měla, to je protíkání.
2: Řekl pro web města starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. Proměnou projde část knihovny v Blansku. Zmodernizuje se dětské oddělení, dostane nové vybavení a prostor se rozčlení podle věku. Kvůli úpravám se oddělení uzavře od půlky června do konce letních prázdnin, informuje web Blanska.
1: Sport.
2: Dva fotbalové týmy z našeho regionu dnes uvidíme v akci v nadstavbě první ligy. Ve skupině o záchranu dnes hrají ve třetím kole na domácím trávníku fotbalisté Zlína proti Teplicím a Slovácko proti Baníku Ostrava. Obě utkání začínají v 17:30.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Počasí na Moravě ve středu, ráno teploty okolo 6 stupňů, přes den nám potom teploměry budou nejčastěji ukazovat mezi 11 a 14 stupni. Provázet nás k těmto podprůměrným teplotám má nejčastěji vyšší oblačnost a objevit se mohou i dešťové přehánky, a to zejména k večeru. Pršet by dle meteorologů mělo taky ve čtvrtek, v pátek a o víkendu, kdy nás bude i nadále provázet teplota okolo 12 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Se 16. hodinou nejsou v našem regionu hlášené žádné vážnější dopravní nehody, ale v terénu je hned několik policejních hlídek. Policisté kontrolují provoz na D1 na exitu Kroměříž Východ, taky na Dukelské v Boskovicích, za Moravskou Třebovou na cestě na Mohelnici, v Olomouci na Střední Novosadské a taky na trase Rýmařov Sobotín. V Olomouci pak počítejte se zdržením na 10 minut na ulicích 17. listopadu a na Hodolanské.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Taneční rádio z Olomouce.
1: Rádio Metropole.

0: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
1: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend Hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.

0: Mazda webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.

0: Když jde o čas, jsou Švýcaři profíci, ale hokejový šampionát teď ukazuje, že vteřina na ledě je delší než čekání na víkend. Sledujeme ty nejlepší světové týmy s přesností švýcarských hodinek, abys věděl o každém gólu jako první. Ladíš Rádio Metropole, tvůj hokejový servis právě startuje.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Ready sprint is kočeže, hop, hop, hop.
3: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Víte, co znamená tahle věta?
2: Ready sprint is kočeže, hop, hop, hop.
3: Možná to zvládnete vydedukovat. Správnou odpověď prozradíme už za pár vteřin. A teď další zajímavosti před hokejovým šampionátem, který startuje už v pátek. Víte, že letos se bude hrát jen ve dvou městech? Celkem 64 zápasů hostí Curych a Fribourg. A právě Fribourg je obrovská rarita. Se svými 40 tisíci obyvateli je nejmenším pořadatelským městem moderní historie mistrovství světa. Pro představu, Fribourg ve Švýcarsku je zhruba velký jako náš Přerov. Takže si představte malé švýcarské město, úzké uličky, hory kolem a najednou se tam sjedou tisíce hokejových fandů z celého světa.
2: Hop, hop.
3: A je jen na nás, abychom Švýcary pobláznili a naučili je pořádně fandit. Třeba takhle.
2: Hop, hop, hop.
3: Ano, správně. Takhle se ve Švýcarsku řekne, kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop.
2: Very springt is oka doča. Hop, hop, hop.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí.
8: Slyšíte to?
9: To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
10: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
11: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Rádio Metropole.
15: A odpolední chill.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Už tu jsou pro vás další zprávy. Kolik stojí oběd v restauraci? V Olomouci je to podle Edenred Restaurant Indexu levné. Olomouc si drží pozici jednoho z nejlevnějších krajských měst pro obědy. V dubnu 2026 tu průměrná útrata činila méně než 180 korun. Česko však zažilo v ceně obědů zlom. Průměrná útrata za polední menu v České republice poprvé v historii pokořila hranici 200 korun. Ceny rostou tempem zhruba korun na měsíčně. Nejdražší jsou obědy v Praze v průměru za 226 korun. Záchranná brzda na ceny pohonných hmot. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který umožní vládě v mimořádných situacích omezovat ceny paliv až na 12 měsíců. Opatření reaguje na zdražování benzínu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Konec levných nákupů z Asie. Evropská unie od července zruší výjimku na clo pro zásilky do 150 eur. Celníci nestíhají nápor, každou vteřinu do EU přijíždí asi 180 zásilek z internetu. EU reaguje na zahlcení trhu zbožím z Číny, které tvoří 91% dovozu. Navíc u prověřených balíčků polovina porušuje bezpečnostní pravidla. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
3: Manšaft extraligové hokejové Olomouce rozšíří nový obránce. Kohouti oznámili příchod beka Petra Gevízeho. 33-letý obránce hrál naposledy za Mladou Boleslav, kde v poslední sezóně odehrál 49 utkání s bilancí 4 asistencí a 1 gólu.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Začínáme pohledem na dnešní západ slunce, který na Olomoucku přijde ve 20 hodin a 25 minut. Zítřejší východ slunce pak v našem regionu přijde 10 minut po 5 ráno. Víme, jak bude. Zítra teploty mezi 10 a 14 stupni Celsia, většinou vyšší oblačnost a k večeru dešťové přehánky. S jarním deštěm, se zataženou oblohou a podobnými teplotami pak počítáme výhledově až do konce tohoto týdne.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Bourá se u Slavíče na trase Lipník hranice. Jde o nehodu dvou osobních aut. Projet se tu dá s mírným zdržením a se zvýšenou opatrností. Nehoda osobního auta a dodávky se vyšetřuje taky na Holešovsku v obci Kolišín. I zde se dostaneme. A autobus a osobní auto se střetly taky mezi Jevíčkem a Křenovem. Porouchaný osobák je potom na výjezdu z Olomouce směr Prostějov na dálnici 46. I tady se to zasekává. A policejní hlídka je v Olomouci na Tovární ulici v Hřebeč tunelu a taky za Přerovem na nájezdu na D1 u Říkovic. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
2: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
3: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo

0: XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do mi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

0: Vašek. Metropole právě dnes.
1: Je úterý 12. května a dorazil první ze tří ledových mužů, pan Krác. Narozeniny slaví zpěvačka Debbie a také herec Rami Malek, který si před 7 lety skvěle střihnul Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Na dnešek připadá Mezinárodní den ošetřovatelek, jako vzpomínka na Florence Nightingale, která v 19. století založila první zdravotnickou školu pro dívky. My tady zdravíme všechny ošetřovatelky i zdravotní sestřičky, tedy i Toničku z básníků.
2: Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG a co byste řekl? Měl ho tam.
1: Ať je vaše úterý 12. května zdravé, veselé a plné hudby, přeje vaše věrné Moravské rádio.
0: Metropole právě dnes.
3: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
4: Hledáte tip na rodinný den?
5: Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma.
4: Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
10: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11.

0: vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ. Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Radio Metropole. Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Sehnali jsme pro vás další informace. Zažít muzea a památky v noci. V Olomouci se koná v pátek muzejní noc. Ve městě a okolí budou otevřené do noci muzea, galerie a kulturní instituce. Zahájení bude v pátek v 18 hodin na náměstí Republiky. Podrobnosti najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz.
0: Nejlepší rychlé zprávy.
1: Dvě dekády šplouchání a zábavy. Prostějovský akvapark v srpnu oslaví 20 let od otevření. Za tu dobu jim prošlo přes 1 000 000 návštěvníků. K jubileu město investuje do výměny tobogánu, skluzavky a modernizace zabezpečení. Píše o tom web report.cz. Kvůli stanu ublížil dvěma ženám. To je šokující případ ze Zábřeha, ke kterému došlo ve čtvrtek u prodejny sportu. 25-letý muž si vzal z prodejny stan za 900 korun a bez zaplacení odešel. Vyběhla za ním prodavačka. On mladou ženu podle svědků srazil na zem a začal jí dupat do horní části těla a hlavy. Pak se pustil i do ženy, která prodavačce chtěla pomoci.
2: Zápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci. Svého jednání zanechal až v okamžiku, kdy zasáhli další kolem jdoucí a dal se na útěk. Neunikl ale daleko, protože ho zadrželi svědci celého incidentu a předali policistům, kteří ho převezli na služebnu. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku a starší byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
1: Říká k případu policejní komisařka Miluše Zajícová. Muž je už ve vazbě a hrozí mu i 10 let ve vězení.
0: Sport.
1: Konečný výsledek má sobotní derby pražských S ve fotbalové první lize. Po úterním jednání disciplinárky Ligové fotbalové asociace je rozhodnuto, že Slavia Praha prohrála kontumačně 0-3. Je to trest za šokující chování jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu při vedení Slavie 3-2 vběhli na hřiště a začali dělat výtržnosti. Slavia navíc odehraje příští 4 domácí utkání bez diváků a dostala pokutu 10 milionů korun. Nicméně dál je v čele tabulky.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Dnes v noci teploty spadnou na 4 stupně Celsia a místy může teplota klesnout i na 1 stupeň. Aby ne, bude serváce a to je prostřední z ledových mužů. Jinak nás přes den čekají zítra teploty okolo 12 stupňů Celsia, vyšší oblačnost a večer pak i dešťové přehánky. S deštěm, se zataženou oblohou a s teplotami mezi 10 a 15 stupni pak počítáme výhledově až do konce tohoto týdne.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Připomínáme nehodu v obci Količín na Holešovsku. Jde o střet osobního auta a dodávky, ale dá se zde opatrně projet. Na policejní hlídku s 18. hodinou pozor na D35 na exitu Přáslavice, na D1 na exitu Hulín Západ a taky na exitu Kojetín. Policisté jsou i ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. No a na porouchané osobní auto potom v tuhle chvíli pozor na dálnici 35 směr Lipník nad Bečvou před exitem Velký Půjezd.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Izomat stavebniny.
2: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
3: Best Beleza.
2: Nádherná zahradní dlažba.
3: Best Bellissima.
2: Dvě úžasné zahradní dlažby.
3: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa že sa radovať smiem.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
9: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
10: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend Hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

0: nejlepší z našeho vysílání.
1: V Olomoucké plecharéně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc? Jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu A týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo. I těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Voleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i tréninky venku díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do Olomoucké plechareny a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři. S naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
5: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
9: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
10: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
9: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
10: To si piš.
9: Teda Franto, to běžím říct holkám.
10: No, to běž.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
12: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
13: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
14: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
15: Tohle je Radio Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Časí na Moravě ve středu, ráno teploty okolo 6 stupňů, přes den nám potom teploměry budou nejčastěji ukazovat mezi 11 a 14 stupni. Provázet nás k těmto podprůměrným teplotám má nejčastěji vyšší oblačnost a objevit se mohou i dešťové přehánky, a to zejména k večeru. Pršet bydle meteorologů mělo taky ve čtvrtek, v pátek a o víkendu, kdy nás bude i nadále provázet teplota okolo 12 stupňů Celsia.
0: Víc energie. Víc energie.

0: zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupár na festu v Olomouci.
1: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách vám přinášíme pravidelně důležité zprávy. Pojďme se podívat, o čem se píše. I v Olomouci, stejně jako v dalších městech České republiky, se každý rok koná muzejní noc. Ta olomoucká láká na pestrý program, chillzónu i koncerty. Proběhne už v pátek 15. května. Bližší informace nám přináší report.cz. Přerov má nový magistrát, rekonstrukce dala městu moderní sídlo úřadu i nový orientační bod. Moderní sídlo úřadu v samotném centru Přerova symbolicky otevřelo novou kapitolu fungování městské správy. O tom se dočteme na webu Přerova, Přerov.eu. V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměřížska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelan Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 30letí svého působení v čele obce. A dozvíme se i, jak je Kroměřížsko bezpečné pro cyklisty. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
0: Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
4: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
5: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Poslucháš?
8: Rádio Metropole.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.

Ryby raky, majdelový, tak pojď taky. Je tu další díl Majdelový ryby, podcastu, ve kterém vytahuju z rybníčku české mladé hudební scény úlovky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Tentokrát si posvítíme na popfolkový kousek s názvem Země bez země od zpěvačky a songwriterky Christy Hernandez. Není to tak dlouho, co tahle interpretka začala tvořit české texty. V létě představila EPčko Pauza na cígo, teď přichází se singlem Země bez země. Jak sama autorka říká, píseň by se dala popsat jedinou větou. Ty si budeš žít ten svůj netečný život dál, ale aspoň že bez země. Tohle naštvání a frustraci můžeme v songu cítit nejen ve slovech, ale i v hudbě a aranži samotné. Jako bychom se skoro mohli dotknout zpěvaččina surového zklamání. Mě osobně pak na songu taky baví hra se slovy Země bez země. Nebudeme to dál protahovat, pojďme si pustit single Země bez země od Christy Hernandez.

kde jsem tě zabil, barev plný ulice, ty socha šedivá, země i bez země, bude furt kulatá, ale země bez země.

0: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Tohle je
3: Radio Metropole.
4: I couldn't tell you a thing about that night. Between the drinks and the blinding light.

Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V Olomoucké plecharéně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu a týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzl, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá, a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne

0: Strangers.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Zažít muzea a památky v noci. V Olomouci se koná v pátek muzejní noc. Ve městě a okolí budou otevřené do noci muzea, galerie a kulturní instituce. Zahájení bude v pátek v 18 hodin na náměstí Republiky. Podrobnosti najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz.
2: Nejlepší rychlé zprávy.
3: Dvě dekády šplouchání a zábavy. Prostějovský akvapark v srpnu oslaví 20 let od otevření. Za tu dobu jim prošlo přes 1 000 000 návštěvníků. K jubileu město investuje do výměny tobogánů, skluzavky a modernizace zabezpečení. Píše o tom webreport.cz. Kvůli stanu ublížil dvěma ženám. To je šokující případ ze Zábřeha, ke kterému došlo ve čtvrtek u prodejny sportu. 25-letý muž si vzal z prodejny stan za 900 korun a bez zaplacení odešel. Vyběhla za ním prodavačka. On mladou ženu podle svědků srazil na zem a začal jí dupat do horní části těla a hlavy. Pak se pustil i do ženy, která prodavačce chtěla pomoci.
4: V zápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci. Svého jednání zanechal až v okamžiku, kdy zasáhli další kolem jdoucí a dal se na útěk. Neunikl ale daleko, protože ho zadrželi svědci celého incidentu a předali policistům, kteří ho převezli na služebnu. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku a starší byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
3: Říká k případu policejní komisařka Miluše Zajícová. Muž je už ve vazbě a hrozí mu i 10 let ve vězení.
2: Sport.
3: Konečný výsledek má sobotní derby pražských S ve fotbalové první lize. Po úterním jednání disciplinárky Ligové fotbalové asociace je rozhodnuto, že Slavia Praha prohrála kontumačně 0-3. Je to trest za šokující chování jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu při vedení Slavie 3-2 vběhli na hřiště a začali dělat výtržnosti. Slavia navíc odehraje příští 4 domácí utkání bez diváků a dostala pokutu 10 milionů korun. Nicméně dál je v čele tabulky.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Počasí na Moravě ve středu, ráno teploty okolo 6 stupňů, přes den nám potom teploměry budou nejčastěji ukazovat mezi 11 a 14 stupni. Provázet nás k těmto podprůměrným teplotám má nejčastěji vyšší oblačnost a objevit se mohou i dešťové přehánky, a to zejména k večeru. Pršet by dle meteorologů mělo taky ve čtvrtek, v pátek a o víkendu, kdy nás bude i nadále provázet teplota okolo 12 stupňů Celsia.
1: Víc energie.

Rádio Metropole.

Radio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.